je strašně zajímavý, protože mě kolegové samozřejmě si všimli, že existuje nějaká lepší společnost. A máme houby, které zjevně rostou specificky na těch. A my se ukazuje, že nějaký způsob, který je

BBC-ev škótsky symfonický orkester pod dirigentským vodstvom Ilana Volkova izveo treću Rajnsku simfoniju u E-sturu Roberta Schumana. Poslušajmo sada 11. sonatu u G-molu Henrya Eccleza. Izvešće violinist Ilja Korol i čembalistica Germaine Sprosse.